dojem, rozpínáš nebesa jak stanovou plachtu, mezi vodami si kleneš síně, zmračen vůz si činíš. Znášíš se na perutích větrů, z vichru si činíš svoje posly.

oni si perou. Skryješ tvář, propadají děsu, odejmeš jim dech a hynou. V praxe navracejí, sesíláš svůj dech a jsou stvořeni znovu.